0: Počúvate Rádio Košice.
1: V nočních ulicích, když dávno hluk už tich,